Jedině si ho vzniklo, on se prosadí, když se vrpět, protože je vědět.